Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Hit Radio City Brno.
1: Words like violence.

떨어진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Dunk a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
1: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Válka v Iránu a s ní spojené narušení dodavatelských řetězců už trvá 2 měsíce. Přes vládní cenové stropy vzrostla od konce února průměrná cena benzínu u českých čerpacích stanic o více než 8 korun za litr. Nafta je dražší o 10 korun. To postupně tlačí na růst cen zboží a služeb. Pokud konflikt na Blízkém východě brzy neskončí, čeká podle analytiků Česko citelné zvýšení inflace a zpomalení ekonomiky. Až 75% mladých Slováků ve věku 16 až 17 let zvažuje kvůli nespokojenosti s aktuální situací v zemi odchod do zahraničí, nebo jsou už rozhodnutí odejít. Ze všech, kteří zvažují odchod do zahraničí, je se až 42% nechce na Slovensko vůbec vrátit. Mladí lidé označili za hlavní důvod odchodu ze Slovenska špatné vztahy ve společnosti, v rodině a také ve škole. A pojďme také na hokej. Ani vedení 3-1 nestačilo české reprezentaci do 18 let k postupu do finále světového šampionátu. Svěřenci trenéra Jana Tomajka podlehli Švédům 3-4 po prodloužení a čeká je zápas o bronz proti Lotyšům. Ti prohráli v Trenčíně s domácím výběrem 0-1. Přímý přenos utkání Česko-Lotyšsko sledujte na ČT Sport dnes od 15 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Všechny kontinenty, jedna velká loď a spousta objevování. To nabízí nová rodinná výstava, která o víkendu začíná v brněnském letohrádku Mitrovských. Interaktivní hry, skládačky a kvízy provedou návštěvníky napříč kulturami celého světa a na cestu se vydají i s Krištofem Kolumbem. Z Brna Jitka Valášková.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
6: Pokud tu máme nějaké labužníky už těch tropických teplot, tak se dneska dočkáte nejteplejšího dne zatím z celého roku. Bude jasno nebo skoro jasno, ale odpolední maxima 26 stupňů Celsia.
9: Dobré ráno. Leontýna trošku zaspala. Řekneme si o tom i za chviličku, já jsem dneska taková nemocinkatá, tak mi to odpuste, ale startujeme vysílání právě teď.
8: Hit Radio City Brno.

0: Hezké dobré ráno ještě jednou s vámi Leona a Filip, Lejček, Bejček, Cejček. Víkend startuje na Hit Radio právě teď. Já se omlouvám, jsem trošku nachlazená, protrpěla jsem si takovou hnusnou nemoc, nějakou virózku. Ještě k tomu byl úplněk, takže emoční bomby jedu. Ve znamení štíra, možná to někdo máte podobně. Dejte vědět, kdo vstáváte s námi na 777-937-777. A ty se na mě směješ, proč, Filipe?
1: Protože prostě chci. A já když chci, tak můžu a to se mi líbí. A i vy můžete mít, přátelé, skvělou náladu, protože to my chceme od vás na oplátku. No a kupte si nějaký ten opalovací krém na dnešek, protože jak jsme říkali, 26 stupňů Celsia, nepodceňte to. Já už jsem se stihl trochu spálit takhle ty moje kroužky pod očima a stačí opravdu hodinka a půl na tom sluníčku, tak
0: je to tak.
1: Prostě chraňte se před sluncem dnes.
0: Takže dneska bude opravdu krásně až 28 stupňů, příští týden 12, ale
1: no pozor, 26, aby jsme to nepřeháněli zas.
0: Tak na Moravě 28 tady koukám.
1: Tak to na webu ČHMI nepíšu. Dej tam nějakou muziku, ona se zase směje, má záchvaty smíchu, ale myslím si, že ten hlas není zas tak znát na to, že si včera nemohla mluvit, tak kdybys to posluchačům neřekla, tak možná budou úplně s tím v pohodě.
0: To si nemyslím, protože já jsem včera byla úplně bez hlasu, občas mi to tady přeskakuje. Rýmu mám, takže všem nám, nastydlým, nemocným a taky alergikům, držíme palce, budeme hrát skvělou muziku, budeme soutěžit, dneska toho tady máme fakt pro vás hodně, tak díky, že vstáváte s námi a napište nám na 777-937-777. Teď už Lady Gaga, Poker Face a taky Lucie se svou Marií. Hezké ráno.

0: Kapela Lucie se svou Marií, hezké dobré ráno, 8:03, to je aktuální čas. Máme 2. května. Tak co, líbali jste se včera? Filipe, pod tou rozkvetlou třešní, políbil si svou markétku?
1: Já jsem byl sportovat včera a když jsem přijel domů, tak žádnou třešeň jsem neviděl už.
0: Tak ne, aspoň na mobilu, ne?
1: Ne, já jsem opravdu takový jako nímant, kdo nás poslouchá díl, tak už zná, já ani dokonce tyhle ty zvyky prostě nedodržu, jo. To znamená, že doufám, že vy jste si dali pusinku, protože viděl jsem, byl to plný Instagram, Facebook, ale já prostě jsem zvyklý, nemusím dělat to, co jako dělají ostatní.
0: Já jsem taky nikomu pusinku nedala,
1: protože
0: já mám takovou,
1: jo, jsi byla nemocná, ale
0: pšikací pusinku, tak abych někoho nenakazila.
1: Ale jinak by si šla po třešeň.
0: Hele, já to nějak neprožívám. Buď ne, prostě my si dáváme pusy kdykoliv prostě chceme.
1: Jsme se sešli tady výborně, ctíme ty tradice, veď hodně.
0: Ale naši posluchači se hodně líbali podle toho, co nám tady píšou, nebo nám tady píše taky Markétka, nevím, jestli ta tvoje zrovna.
1: To ne,
0: ahoj
1: asi.
0: Leonko, dneska jsem se taky nevyspala, protože ten úplněk ve štíru, to jsem já, tak jsem se vůbec nevyspala. Úplně ti rozumím, protože já jsem taky štírka, takže na mě ten úplněk neuvěřitelně funguje. Tak mám dobrou zprávu pro nás úplňkový, protože nás čeká ještě jeden, a to 31. května. Tak si držme palce, za chviličku Maroon 5, Cardi B, Benazi Bros nebo Benson Boone a taky ranní update s naším Filipkem.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balón?
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat.

0: stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: Hit Radio.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Rakouská cukrárna v Linci zavedla do svých ceníků neobvyklou položku. Poplatek za umytí sklenice. Zákazníci za tuto službu zaplatí v přepočtu 17 korun. Majitelka podniku Krok obhajuje vysokými náklady na energie, vodu a práci personálu.
2: A to si může jen tak takhle jako nastavit sama.
1: No a nevím, no tak nemusíš tam chodit, ale přijde mi to divný, přeci to nebudeš pít ze skleněných, teda ze špinavých sklenic, že jo, nebo kelímek by se.
2: Tak třeba v Itálii mají taky automaticky nastavený dýško už vlastně k celkové částce účtenky.
1: No, ale tak vypadá to líp, než za to, že ti umyjou sklenici. No a další věc tady mám, která by se určitě líbila i v Česku, tedy aspoň mně. Švýcarská obec zakázala používání sekaček na trávu v neděli, aby zajistila obyvatelům absolutní klid. Nařízení se týká nejen spalovacích motorů, ale překvapivě i moderních a velmi tichých robotických strojů. Místní radnice k tomuto kroku přistoupila po sérii stížností na neustálý hluk během volných víkendů. A amatérský fotbalový zápas v rakouských Alpách musel být přerušen kvůli stádu místních krav. Zvířata se rozhodla, že čerstvá tráva na hřišti je ideálním místem k jejich odpolednímu odpočinku. Rozhodčí se marně snažil situaci vyřešit, krávy ale na jeho pokyny ani hlasitou píšťalku nereagovali. Po půlhodinovém čekání fotbalisti prostě Šmitec, Basta šli na bratwurst a prostě fotbal se nedohrál.
2: Bú. Sleeping in my car, právě teď rok se taky Shakira, její Zoo, a Sigala a James Arthur. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak hezké dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, doufám, že se máte krásně, skládáte básně, jak se říká, včera byl pozdní večer, pozdní máj, večerní máj byl lásky čas, kde hrličin hlas zval ku lásce, nevím.
1: Ty jsi nějak rozjela, no já určitě tyhle ty básničky.
0: Tak včera byl 1. maj podle toho, co nám naši posluchači píšou, tak se všichni pusinkovali, užívali si nádherného jarního dne. Dneska bude téměř letní den, tak opatrně, pijte hodně vody, natírejte se krémem, protože budete jinak spálení jako Filip Lejček. My vám k tomu budeme hrát spousty skvělé muziky a hlavně dneska pro vás máme voucher na 5000 od Slevomatu. Máme pro vás narozeninovou ruletu s nezapomenutelným zážitkem. Hity na přání k vaření, prostě je tady toho dneska pro vás strašně moc.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Tady se vám blíží splátečka a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, přitom přibývá. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let, uvádí aktuální data meteorologů. Extrémní srážkový deficit trápí zejména zemědělce, kteří už se nyní obávají o úrodu i stav spodních vod. V mnoha regionech klesají hladiny řek na minimum a odborníci varují před rizikem nedostatku pitné vody. A pojďme také na sport. Jako třetí hráč historie postoupil do finále na 5 turnajích Masters v řadě. Ital Jannik Sinner přehrál v semifinále turnaje v Madridu Artura Fise z Francie 6-2 a 6-4. V Madridu postoupil Sinner do finále poprvé a zahraje si tak o titul i na posledním z 9 turnajů Masters. Trofej mu vedle Madridu chybí už jen z Antuky v Římě, kde ve finále v loni neuspěl. Finále 4 hry si ve španělské metropoli zahraje Kateřina Siniaková spolu s Američankou Taylor Townsendovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Nenechte si ujít tradiční jarní sraz Velorexu v Boskovicích. 28. ročník akce, která každoročně láká stovky zájemců, se ponese v duchu tématu svátky řemesel. Nabídne tak objevování tradičních i moderních řemeslných dovedností, ale i orientační závod a slavnostní jízdu městem. Z Brna Jitka Valášková.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
7: Grily, plavky, bazény, šortky, trička, tohle všechno dnes můžete vytáhnout, protože bude jasno nebo skoro jasno a rtuť teploměru se zastaví až na 26 stupních Celsia.
10: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré ráno, 8:05. Vítáme vás u víkendového vysílání v plné parádě. Leona, Filip s vámi, pokračujeme dál, protože před námi je samozřejmě spousty skvělých hitů. Ale taky budeme rozdávat voucher na Slevomat na 5000. Taky narozeninovou ruletu budeme roztáčet, hrát hity na přání, k vaření. Prostě dobrá nálada se éterem bude linout až do 13. hodiny. Tak pokračujeme.
10: Hit Radio City Brno.

0: Hezké, dobré sobotní ráno 2. května, aktuální čas 8 hodin 11 minutek. Díky, že posloucháte s námi a pojďme si připomenout jednu z nejdůležitějších hereckých osobností, která zítra oslaví neuvěřitelných 95 let. Napadá tě, kdo by to mohl být?
1: Napadá mě Křemíleka Vochomurka.
0: Je to tak, dámy a pánové, Jiřinka Bohdalová bude mít 95. narozeniny. Její hlas odchoval v pohádkách nás všechny, to si troufnu říct na 100%. Je to prostě paní Křemílková, Vochomurková, Rákosníčková, malá čarodějnicová a tak dále a tak dále. Takže jestli je někdo živoucí legendou českého filmu, tak je to právě ona. Takže Bohdalko, zítra hlavně zdravíčko, protože my vás milujeme. A vás taky, naše posluchače. Linkin Park, DMT Nesmešin právě teď pro vás.

0: Luis Capaldi, Survive. Hit Radio stále s vámi 3 minutky po 8:45. Hezký dobrý den, ještě krásnější vstávání pravou nohou do toho nového dne. Pojďme se podívat, co nás čeká a nemine dál. Ještě předtím, než si o 8:30 dáme ranní update, tak tam hodíme Avril Lavigne, nebo Disturbed, The Sound of Silence, a nebo taky tuhle skvělou pecku. Michael Jackson.
1: No teď je o něm dokonce hraný film v kinech, trhá to rekordy. Dokonce první víkend jen v severoamerických kinech to vydělalo přes 2 miliardy korun.
0: To je neskutečný, takže kdo jste ještě tenhle film neviděl, rozhodně zajděte, my se s Fildou chystáme taky. No a They Don't Care About Us si dáme za moment z éteru Hit Rádia.
2: Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Známý influencer strávil 24 hodin v zapnuté lednici, aby otestoval svou psychickou odolnost. Celý pokus vysílal živě na internetu, kde ho sledovali 100 000 lidí s velkým napětím i obavami. Přestože byl pod dohledem lékařů, mnozí fanoušci ho v komentářích ostře kritizovali za zbytečný hazard. Dítě na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou...
2: Na pískovišti?
1: Pískovišti.
2: Ty jsi řekl pískovišti.
1: Klidně si to potom pustíme zpátky, jo? Nezdržuj mě, na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou středověkou minci. Jejíž historická hodnota je obrovská. Chlapec si původně myslel, že našel jen starý knoflík. Jeho otec si ale hned všiml unikátní ražby, no. Ale nedostali za ní nic, protože poputuje do muzea. Tak možná nějaké malé nálezné. Pískovišti. No a zapomenutá vesnice ve Španělsku zcela zrušila peníze a úspěšně se vrátila k výměnému obchodu. Obyvatelé si mezi sebou mění potraviny, oblečení i řemeslné služby bez použití bankovek či karet. Podle starosty tento systém upevnil sousedské vztahy a lidé jsou v komunitě nyní šťastnější. Experimentu si začínají všímat i ekonomové, kteří zkoumají jeho dlouhodobou udržitelnost. Tak co tomu říká, že by nebyly peníze najednou?
2: Že bys prostě jako vyměnila... Já si myslím, že to stejně jednou přijde, že bude něco jiného.
1: Jo? Víš, jako že by ti soused třeba vyměnil kola na autě a ty bys mu třeba umyla okna. Výměnný obchod.
2: Barter za barter.
1: Ano.
2: Služba za službu.

0: 9:03 za minutku, sobota 2.5. Hezké dobré ráno, za pár minutek už dopoledne. Tak po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme zážitek pro dvě osoby, takovou hezkou netradiční prohlídku Prahy s virtuální realitou. Tak to spojit s nějakým krásným výletem, protože počasí nám bude přát. Tak kdo dneska bude mít to štěstí? Dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte mou výzvu, abyste volali, tak potom volejte. Do té doby Jay-Z, Shabuzi, Miley Cyrus a nebo Damiano David.
1: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Na proměnu Brna nemusíte mít super schopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, které by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kolů, zejména elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správné nastavení pojištění. Hokejisté Bostonu končí v letošním playoff NHL po domácí prohře s Buffalem 1-4. Ani branka Davida Pastrňáka po asistenci Pavla Zachy neodvrátila vyřazení Bruins, kteří sérii ztratili poměrem 2-4. Sabres se tak radují z postupu do dalšího kola, zatímco pro elitní české útočníky sezona v zámoří definitivně končí. Do čtvrtfinále postupuje i Tomáš Hertl, který hraje za Vegas Golden Knights. Naopak playoff končí i pro Karla Vejmelku, chytajícího za Utah Mamuc. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Vydejte se opět do Lednicko-Valtického areálu nostalgickým vlakem. O víkendech a státních svátcích jezdí z Břeclavy do Lednice a zpět historický motoráček Hurvínek. Kromě samotné cesty si můžete dopřát návštěvu zámku v Lednici nebo muzea hraček plného retro medvídků a panenek z Brna. Jitka Valášková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Všichni, kdo čekali na ty správné teploty, na koupání, grilování, opalování a procházky v teplu, tak se dočkali, protože dnes bude jasno nebo skoro jasno. No a nejvyšší teploty až 26 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Hezké dobré dopoledne, 4 minuty po 9. Dneska bude nádherné počasí, tak si ho užijte úplně naplno na zahrádkách, někde v relaxu, opalovačky, grilovačky, prostě však už to znáte. Hlavně, jak říkal Filip, nezapomeňte se namazat, ale ne tím alkoholem, prosím vás, jo. Nějakým tím krémem a možná se posypejte grilovacím kořením, ať se pěkně propečete do zlatova. Každopádně narozeninová ruleta nás čeká v této hodince, tak jakmile zazní moje výzva, vyťukávejte 800 937 937 a bude to brzy. Teď se trošku schladíme. On My Head, Dan Barta.
0: Hit Radio City Brno.

0: milovníci proseka stala se velká tragédie. V Británii totiž měli nehodu dva kamiony a obětí se stalo 20 tun rozbitého proseka. Slyšíš to? 20 tun.
1: To je hrozný, to by bylo vlastně...
0: 50 tisíc láhví.
1: No, to by mi vystačilo do konce života, asi počítám, no možná na těch posledních 5 let, jestli předpokládám, že tady budu do 80, by to nestačilo.
0: 50 tisíc momentů, kdy si někdo mohl přiťuknout na rande, na novou práci, nebo prostě jen tak, že přežil prostě pondělí, co si budem. Tohle je největší tragédie v dějinách logistiky, protože 50 tisíc lahví přišlo o svůj takový ten smysl existence bez jediného přípitku, chápeš to?
1: Na druhou stranu to možná taky zachránilo pár bolehlavů, protože přece jenom, když si ty proseka dáš dvě, trošku tě to ujede takhle v létě, tak to nemusí být úplně dobrý ráno. Takže můžeme to vzít jak z té pozitivní, tak negativní stránky věci.
0: A taky pozor na to, aby hasiči neměli trojku v žíle jen z těch výparů u uklízení skla, že jo? Co si budem? Teď už jdeme hrát David Guetta, Sia, Sea Wolf, tak buďte s námi a narozeninová ruleta se blíží.

0: Dvě minutky po čtvrt na deset, hezké dobré dopoledne. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Tak pokud máte ve svém okolí opět někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, však už to znáte, tak volejte právě teď.
1: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
2: Tak hurá na Vysočinu.
1: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
2: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
1: Skály a vyhlídky, co berou dech.
2: Rybníky, jezera i koupaliště.
1: Aktivní zábava i adrenalin.
2: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
1: Vysočina má co nabídnout.
2: Stačí si jen vybrat.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, odkud voláš?
1: Schodova od Karlových Varů.
0: Schodova od Karlových Varů. A jaký máte plány na dnešní den, víkend? Bude nádherně?
1: Bude nádherně a chci si zajet pro vnoučátka.
0: No tak to je krásný plán. Takže babička bude s vnoučátky.
1: Ano, přesně tak.
0: Skvělý. Kdo ve tvém okolí má narozeniny, Leni?

0: No zrovna v úterý právě měla dcera 28. dubna, jí bylo 33.
1: 28. dubna, já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Tak a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datem 28. dubna pro tvou dceru, jak se jmenuje?
0: Taky Lenka.
1: Taky Lenka, takže pro Leničku, která oslavila narozeniny, budou to tři hudební ukázky, které ovládaly světové žebříčky hudebních hitparád v den narozenin tvé dcery Lenky a ty si prostě jednu z těch ukázek vybereš, pak jí to zahrajeme, jenom se nemůžeš k jednotlivým ukázkám vracet, chápeme?
0: Ano, chápeme.
1: A můžeme roztáčet?
0: Ano.
1: Tak jdeme na to, Leni. Super. Popu, Michael Jackson, Billie Jean. Chceme nebo ne?
0: Ještě budeme točit.
1: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Girl band Spice Girls a jejich song Mama.
0: Tak ten necháme.
1: Že jo, ten je krásný, já si říkám, nech ho, Leni, já jsem ho dlouho neslyšela. Tak to možná bude maličko trošku pro mě ten song. Já ho mám strašně ráda a má nádherný text. Tak jsem ráda, že jsi z tohle vybrala a teď máš taky takový ten správný čas, aby si mohla sdělit své dceři cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
0: Tak milá Leničko, já ti přeju co nejvíc zdravíčka, štěstí, lásky. Ať ti všechno vychází. Moje vnoučátka, ať jsou taky zdraví. Jsou to její dětičky.
1: Vnučky prosím, nebo vnuky?
0: Tak první je vnučka, Vendulka, a potom je vnouček Vojtíšek.
1: Vojtíšek, to je krásný, tak si užijte krásné odpoledne. A děkujeme. Samozřejmě neodejdeš s prázdnou, protože my tady opět od našeho partnera firmy na zážitky máme i něco pro tebe a tvůj doprovod, je to pro dvě osoby. Tak když si uděláte takový hezký výlet do našeho hlavního města, do naší krásné metropole, tak je tady netradiční prohlídka Prahy s virtuální realitou a stojí to opravdu za to.
0: Dobře, to už se těšíme teda.
1: Tak nám vydrž na telefonu, Leni, ať ano. Taky víme, kam to poslat. Doufám, že si to užiješ, můžeš se podívat nejen ty, ale i naši posluchači na web firma na zážitky, co všechno tam nabízejí, je tam široká škála všeho chuť. No a song Spice Girls, Mama, posíláme právě teď za tebou.
0: Děkuju.
1: Měj se krásně, ahoj.
0: Taky, krásný den.

0: Spice Girl Song Mama. A my bychom poprosili naši posluchačku Lenku z Chodova nebo kousek od Chodova, která vyhrála a vytočila si narozeninovou ruletu, aby nám opět zavolala, protože nám nechtěně asi položila telefon. A my vlastně nevíme, kam ten voucher poslat. Takže Leničko, pokud nás slyšíš, zavolej na 800 937 937 právě teď a my posíláme tuhle hudební novinku.
1: Tohle vám hrajeme nově.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Tohle jsme vám hráli z Eteru Hitrádia a pokračujeme dál za moment Rose, Bruno Mars, jejich Apathé, nebo taky Rihanna, California King Bad a spousty dalších skvělých hitů. A nezapomeňte, že po 10. hodině tady ještě pro někoho z vás máme voucher na 5000 od Slevomatu, takže máte se na co těšit. Poslouchejte.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
6: Potřebujeme obří mravence.
5: Svezeme ji na Jelenovi.
6: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
7: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
0: Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
1: Ať už jdete pro čerstvé pečivo,
2: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
1: nebo skvělou kávu, pro prášek na praní,
2: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
1: nebo Bluetooth repráky.
2: Máme vše.
1: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
3: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky Mifepriston poštou. Informovali o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, a to zejména ve státech, které potraty zakazují. Soud požaduje, aby se pilulka vydávala pouze osobně ve zdravotnických zařízeních. České firmy se potýkají s nedostatkem lidí, přesto je pro 5% z nich překážkou už věk nad 40 let. U šedesátníků pak odmítá spolupráci dokonce pětina zaměstnavatelů. Důvodem jsou nejčastěji obavy z nižší motivace nebo chybějících digitálních dovedností, a to i v oborech, kde lidé se zkušenostmi zoufale chybí. Kvalifikaci na sprint velké ceny Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Britský jezdec porazil o 222 tisícin sekundy lídra šampionátu Itala Andreu Kimio Antonellio z Mercedesu. Třetí byl Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri. Sobotní sprint se pojede od 18 hodin, o 4 hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Miami odstartuje v neděli od 22 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Všechny kontinenty, jedna velká loď a spousta objevování. To nabízí nová rodinná výstava, která o víkendu začíná v brněnském letohrádku Mitrovských. Interaktivní hry, skládačky a kvízy provedou návštěvníky napříč kulturami celého světa a na cestu se vydají i s Krištofem Kolumbem. Z Brna Jitka Valášková.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
5: 2. květen 2026 bude prozatím nejteplejším dnem letošního roku. Bude jasno nebo skoro jasno a teploměry se zastaví až na 26 stupních Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
9: Hezké dobré dopoledne, 4:10, sobota 2. května. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co nám píšete, tak asi jo. Dneska vás čeká nádherný slunečný den. My se vám postaráme o playlist, tak Ed Sheeran letí za vámi právě teď.
8: Hit Radio City Brno.

0: Tak nějak málo tančím, kapela Krištof, 9 minutek po 10. Hezké sobotní dopoledne. A my pro vás máme super, čuper, truper dobrou zprávu, protože vy milujete devadesátky, vy milujete retro víkendy. A on se zrovna jeden takový blíží už příští týden, kdy vlastně v pátek máme také volno. Takže to odpálíme rovnou v pátek a budeme hrát samý skvělý hity. Jako je třeba tohle.
1: Yeah, baby.
0: A nebo, pozor, co tohle?
2: Mark Wahlberg.
0: Baby. A teď.
2: Ice, ice, baby.
0: A nebo, co tohle? Sex on the beach na pláži třeba, co? Tak tohle a ještě mnohem více devadesátkových hitů. Už od příštího týdne, pátek, sobota, neděle, v kuse, non-stop. Já vám říkám, to bude taková retro jízda, že se společně vrátíme do minulosti. No a pojďme si připomenout takový ten český boyband, který v těch devadesátkách ovládal naše životy, naše nálady. My ženy, dívky, holky jsme je milovali. Jejich plakát nám nesměl chybět v dětském pokojíčku.
2: Já taky jsem je miloval. A co jako?
0: Lunatic, máma, právě teď. Taková ochutnávka, co o retro víkendu můžete slyšet.

tím, než s ustranou tváří chodila spozdě spát. Život jen utíká a já pochopil, koho

0: Co byste, přátelé, kamarádi, řekli tomu, kdybychom tady pro vás měli ještě jednu takovou narozeninovou ruletu? A kdybyste třeba nevěděli, kam na výlet, na večeři nebo za odpočinkem, tak mrkněte na partnera naší narozeninové rulety pro dnešní den. To je vlastně narozeninová ruleta číslo 2. Tak je to Slevomat. To znamená, že tam najdete tisíce zážitků pro každého, od wellness pobytu, dovolených, přes skvělé restaurace až po masáže, adrenalin a tak dále a tak dále. No a my tady pro někoho z vás máme voucher na Fittipaldi
1: 5 000 korun. A za to už se teda dá pořídit zážitek, cokoliv budete chtít.
0: A nebo se slevou velkou, že jo, tam máš prostě dražší zážitky, šoupneš tam 5 000 voucher a už je to vyjde třeba na 2. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. Podmínka je jasná, musíte mít ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny. Tak volejte právě teď 800 937 937.
2: Ať už jdete pro čerstvé pečivo,
3: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
2: nebo skvělou kávu, pro prášek na praní,
3: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
2: nebo bluetooth repráky.
3: Máme vše.
2: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.

0: XXL Shopping Mánie v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekává alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
5: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Takhle chutná sobotní dopoledne z Eteru Hit Rádia In My Head. A my cítíme s Fildou v kostech, že pro někoho z vás budeme roztáčet druhou narozeninovou ruletu dnešního dne, kde pro někoho z vás máme nejenom vlastně hit, který si vytočíte, ale taky voucher v hodnotě 5 000 korun. Narozeninová ruleta číslo 2 pro ten dnešní den. Tak komu uděláme radost? Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Ahoj, tady Jana.
0: Dobré dopoledne, Janičko. Odkud voláme?
1: Volám z Krupky.
0: Z Krupky?
1: Z Krupky.
0: Jo, z Krupky. Jaké tam máte počasí dneska v Krupce?
1: No, úplně nádherný. Už jsme byli s kamarádkou na balkonku na kafíčku.
0: To je krásný.
1: A teď bych jí právě chtěla popřát k narozeninám.
0: Dobře, nebudeme říkat věk, protože to se nesluší. Každopádně my ženy mládneme, že jo, to o tom žádná.
1: No, už to právě moc slavný není, ale ona má tolik elánu, že ji ho můžu někdy závidět, takže ten věk na ní není vůbec vidět.
0: To je skvělý, Janičko. Pravidla asi známe, víte, potřebujeme to datum narození teda znát.
1: 2. května.
0: 2. května, takže přímo dneska.
1: Mm-hmm.
0: To je skvělý, tak už to tady zadáváme. Tak a teď přijdou 3 hudební ukázky s datumem 2. května, vy si jedno z nich vyberete, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, to určitě víte, pokud nás pravidelně posloucháte, automaticky bychom potom hráli tu třetí. Takže můžu roztáčet narozeninovou ruletu?
1: Ano.
0: Tak roztáčím kolo právě teď. Ještě teda ty pravidla bychom si měli zopakovat znova, já jsem si to tady špatně pomačkala, ale to vůbec nevadí, pravidla jsou od toho, aby se někdy porušovala, co si budem, takže ty jsem vám sdělila, tak roztáčíme doopravdy teď, jo?
1: Ano.
0: Osmdesátky, devadesátky, Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Jo, to je dobrý, to se jí bude líbit. Já jsem úplně zapomněla říct, že kámoška se jmenuje Zuzka. Aby teda opravdu věděla, že to je pro ní.
0: No tak skvělý, takže vybíráme teda tuhle hudební ukázku, nebudeme pokračovat dál. Uh-huh. Dobře, Janičko. Tak teď můžete vlastně Zuzce sdělit cokoliv máte na srdci. Dneska už jste si dali kafíčko, tak jí můžete takhle skrz éter Hit Rádia ještě popřát.
1: No tak já už jsem jí to vlastně všechno řekla, protože jsem netušila, že jí budu přát ještě přes rádio, ale hlavně tu dobrou náladu, no. To je nejdůležitější asi.
0: My se tady s Filipem přidáváme, hlavně to zdravíčko posílá celé Hit Rádio.
2: Všechno nejlepší.
1: Ano, moc krát děkuju.
0: No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě, to už bude na tobě, Janičko, jestli si to necháš pro sebe, nebo to dáš své kamarádce, protože my tady máme 5 000 korun od Slevomatu, takže kam na výlet, na Véču, za odpočinkem. Můžeš mrknout na web slevomat.cz, stejně tak i naši posluchači. A je tam toho strašně moc. Pobyty, wellness, masáže.
1: Můžete Zuzkou na něco mrknout teda
0: dohromady. Na něco dobrýho třeba, do nějaké restaurace si zajít, užít si spolu nezapomenutelné zážitky nebo dárky, které vlastně potěší každého.
1: Tak to je pecka. Moc krát děkujeme.
0: Takže, no my děkujeme, my gratulujeme, děkujeme Slevomatu, že máme taky partnera narozeninové rulety pro dnešní den. Voucher na 5 000 korun. Vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a teď už vybranou píseň posíláme tobě a taky tvojí kamarádce. Užijte si krásný den, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: Hezké dopoledne z Eteru Hit Rádia Luis Capaldi, před námi Khaled, Kateřina Marie Tichá, nebo taky Black Eyed Peas, Where is the Love? Tak láska je všude kolem nás, to víme, užívejte si toho dnešního dopolka, ale taky přichází 11. hodina a to znamená hity na přání k vaření. Takže nám pište svoje hudební přáníčka právě teď na 777-937-777 nebo můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, kdybyste chtěli, tak i Filip Lejček má Instač. A budeme rádi, když s námi budete i na sociálních sítích a my vám zahrajeme to, co si budete přát. Tak buďte s námi a v 11 hodin je to jenom podle vás.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack it, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Informační centrum VOC Znojmo ve Vlkově věži zahájilo novou sezónu a otvírá bránu všem příznivcům znojemských vín. Ve Vlkově věži je pro vás připravena 70 vín od 21 vinařů VOC Znojmo. Díky speciálnímu vinnému baru můžete vybírat ze široké škály vín, abyste našli to, které vám opravdu chutná. V rámci podpory vinařské turistiky na vás čekají nejčerstvější informace o otevřených sklepích jednotlivých vinařství i o všech akcích našich vinařů. Vlkova věž je pro vás otevřena již od dubna. František Oudela, předseda spolku vinařů VOC Znojmo.

0: končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
1: Bill C, René Dank a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Velryba Timmy, kterou se tento týden podařilo vyprostit z mělčiny na severu Německa, je už zpět ve volné přírodě. Posádka nákladního člunu ji úspěšně vypustila do vln severního moře, což potvrdili i aktuální záběry z dronu. Přestože místo návratu nebylo tam, kde záchranáři původně plánovali, zvíře je podle všeho v naprostém pořádku. Na obzoru byly totiž krátce po vypuštění jasně vidět typické rybí výdechy, které jsou důkazem, že Timmy žije. Lidem nad 80 let by se od příštího roku mohlo každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Návrh vládní novely počítá s pravidelným přilepšením v 80, 85 i 90 letech, přičemž při stovce by k penzi přibyla 1000 koruna. Od roku 2028 se má navíc zrychlit valorizace a lidé pracující v důchodu získají vyšší zásluhový podíl o 1,5% ročně. Změny mají zajistit lepší úroveň nejstarším seniorům a zároveň ocenit ty, kteří v penzi nadále zůstávají profesně aktivní. Hokejové Kladno zahajuje velké posilování a hned ode dneška plánuje představit celkem 6 nových tváří. První ohlášenou posilou je útočník Filip Přikryl, který k Rytířům přichází po 4 letech strávených v Českých Budějovicích. Přikryl, který na jihu Čech naposledy plnil roli asistenta kapitána, má tak před sebou angažmá ve svém již 3. extraligovém klubu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Nenechte si ujít tradiční jarní sraz Velorexu v Boskovicích. 28. ročník akce, která každoročně láká stovky zájemců, se ponese v duchu tématu svátky řemesel. Nabídne tak objevování tradičních i moderních řemeslných dovedností, ale i orientační závod a slavnostní jízdu městem. Z Brna Jitka Valášková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Dnes očekáváme opravdu krásné počasí, bude jasno až skoro jasno a také maximum roku 2026, totiž až 26 stupňů Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: A taky vám startují vaše nejoblíbenější hity na přání k vaření. Tak co dneska vaříte, pečete, smažíte, grillujete?
1: No, to bude dneska asi častá aktivita, protože jestli už jste chtěli koupit grill nebo máte od minulého roku, tak ho zažehněte, zkontrolujte prosím vás plynové bomby, pokud máte, aby vám ten plyn taky nedošel.
3: To křupavé masíčko, ježiš, to voní až sem. No a my vám k tomu budeme hrát. 777-937-777, hity na přání k vaření startují právě teď.
0: Hit Radio City Brno.

Hezké sobotní dopoledne, hity na přání k vaření jsou v plném proudu, jedeme, nezastavujeme, jsme tu pro vás až do pravého poledne, kdy vy určujete to, co budeme hrát. Píše nám tady Ondra, ahoj Lonko, moc rád tě slyším, i s tou rýmou zníš prostě skvěle, prosím tě, zahraj nám cokoliv si přeješ ty, ať je to veselý, ať nás to roztančí, protože my právě chystáme grilovačku, přijedou kamarádi a možná vytáhneme i ten bazén. Jste super, pozdravuj Filipa, mějte se krásně a zdravíme všechny posluchače Hit Rádia. To je strašně hezký, takže mám něco zahrát podle sebe, aby to bylo veselý, rychlý, tak co třeba tohle?

0: Posloucháte sobotní Hit Radio, hrajeme hity na přání k vaření. Pište si na 777 937 777 nebo taky na můj Instagram Lea Giongio, si občas kouknem i tam a já věřím, že někomu z vás splníme to vaše hudební přáníčko a hlavně nezapomeňte nám tam napsat, co dneska vaříte, i když ve většině českých domácnostech se dneska bude grilovat. Jojo!
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: No proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Na proměnu Brna nemusíte mít super schopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. Paro.cz.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na Under Armour.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Hity na přání k vaření pokračujeme, píšete nám jako tady Lenka. Ahojky Leonko, dnes slavíme narozeniny našeho drahého tatínka. Mohli bychom poprosit o písničku od AC/DC Dálnici do pekel. Přejeme všem krásný slunečný pátek, u nás bude oslava a pořádná grilovačka. Děkujeme moc. No jasně, tak jedeme právě teď.

0: Hit Radio, hity k vaření, pokračujeme dál. Před námi ještě spousty skvělých hitů. Lady Gaga, Walk the Moon, Miley Cyrus, o tohle všechno jste si napsali. Tak já doufám, že vám to udělá velkou radost a užívejte si toho dnešního dne naplno. Dobíjejte vitamin D baterky, jak se říká, a pozitivní energii. My se vám postaráme o to, aby vám dobře znělo v uších, aby se vám tančilo a měli jste ještě lepší náladu, než máte. O ten playlist pro ten dnešní sobotní den.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
6: Potřebujeme obří mravence.
5: Svezeme ji na Jelenovi.
6: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
7: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
8: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
9: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
10: Ať už jdete pro čerstvé pečivo,
11: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
10: nebo skvělou kávu, pro prášek na praní,
11: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
10: nebo bluetooth repráky.
11: Máme vše.
12: Nákupní centrum Královo pole, vaše pohodové nákupy.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: už jdete pro čerstvé pečivo,
1: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
0: nebo skvělou kávu, pro prášek na praní,
1: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
0: nebo Bluetooth repráky.
1: Máme vše.
0: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, naopak přibývá. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slávia bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat poslední krok na cestě k obhajobě titulu. Letenští přivítají Jablonec, třetí Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi premiéra pod trenérem Josefem Dvorníkem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Vydejte se opět do Lednicko-Valtického areálu nostalgickým vlakem. O víkendech a státních svátcích jezdí z Břeclavy do Lednice a zpět historický motoráček Hurvínek. Kromě samotné cesty si můžete dopřát návštěvu zámku v Lednici nebo muzea hraček plného retro medvídků a panenek z Brna. Jitka Valášková.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Druhý květen nabídne nejteplejší den roku 2026. Bude jasno až skoro jasno a maxima se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
13: Hezké dobré odpoledne, nechte si právě chutnat, pokud obědváte nebo doděláváte. Je mi jasný, že většina z vás dneska má grilovačky, užíváte si toho dnešního dne, tak užívejte dál, pokud možno s námi pokračujeme, přehoupneme se přes to dopoledne. Teď už máme odpoledne. S vámi Lea Děnděši do 13. hodiny, tak nezastavujeme a pokračujeme dál.
12: Hit Radio City Brno.

Hezké sobotní odpoledne. Máme tady něco velkého, co potvrdila studie pro nás ženy. Protože ženy, které si jednou týdně kupují oblečení, jakékoliv a za jakoukoliv kačku, tak mají výrazně snížený level stresu. A já si myslím, že tohle funguje. Konečně utrácení na předpis. Chápete to, holky? Lodičky nejsou lodičky, ale antidepresiva na podpatku. Co si budem? A má to vlastně i takový logický aspekt. 1500 za terapeuta a nebo 2 kila za svetřík ze sekáče. No řekněte, a když jsou výprodeje, to nám je hned dobře, co? Snížený level stresu prostě funguje. Pod tohle se podepíšu všema deseti.

0: Hit Radio v plném proudu, hezkou sobotu, taky dobrou chuť. A my tady s Fildou máme pro vás takový ten příběh, který napsal sám život. Takže dobře poslouchejte. Italský pár měl vyhrát v loterii v přepočtu miliony korun. To je paráda, to by se asi líbilo každému z nás, že jo? Co si budem, Fílo? Ale partnerka se odmítla dělit se svým milým. Případ měl dokonce bizární konec, protože na útěku, karma je zdarma, žena zjistila, že stírací los nebyl vítězný, chápeš to?
1: No, takhle by to přesně mělo být, když chceš podvádět, takhle a být takzvaně, já jsem to chtěl říct, no tak řekneme to zvířátko svině, chceš být, no tak máš smůlu, že jo, los je falešný, nevyhráváš nic, nemáš přítele, ale na druhou stranu ten týpek aspoň tady zjistil, že měl vedle sebe nesprávnou osobu.
0: Je takže to tak, dobrá věc. Takže prostě díky bohu za falešný losy jednomu Italovi právě zachránili zbytek života.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
5: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
2: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, dneska máme krásný jarní den, to znamená, že je láska všude kolem nás. A pokud se někdo chystáte na rande, tak prosím vás, pánové, jestli vás čeká dneska nebo kdykoliv jindy v budoucnu první rande, tak pořádně na něj vypucujte svůj outfit. Protože 85% z nás žen zajímá na premiérové schůzce spíš to, jak je vlastně chlap oblečený, než jak je bohatý, co si budem. A my víme, na co si speciálně dát pozor. Takže my kontrolujeme takový to, jestli máte skvrny na oblečení, okousané nehty, jaké máte zuby, rozdrbané džíny, kalhoty bez pásku a na nohách jen tenisky bez ponožek a košile jen s krátkým rukávem. Tak co, holky, ženy, je to pravda? Tak pánové, prosím vás, opatrně, my jsme v tomhle neskuteční pedanti. Teď už jdeme hrát další muziku.
1: Hit Radio City Brno.

0: Svítí slunce nad hlavou, posloucháte Hit Radio, sobota v plném proudu, nádherné počasí. Já se s vámi pro dnešní den loučím, vy si ten dnešní den užijte, dělejte to, co máte rádi, odpočívejte, pokud možno samozřejmě budeme rádi, když zůstanete na vlnách Hit Radio, my se vám postaráme o ten hudební playlist pro ten dnešní den. Užívejte si, já se jdu domů kurírovat s tou rýmičkou a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Tak čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Ať už jdete pro čerstvé pečivo,
3: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
2: nebo skvělou kávu, pro prášek na praní,
3: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
2: nebo Bluetooth repráky.
3: Máme vše.
2: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
4: Jménem spolku VOC Znojmo vás srdečně zvu na festival vína VOC Znojmo, který proběhne 9. května. Nová vína představí na 21 vinařů, kteří společně nabídnou k degustaci kolem 80 vín. Chybět nebude podpora registru dárců kostní dřeně, hudební program s cymbálkami, vynášení hroznové kozy nebo losování anketních lístků o ceny. V neděli po akci bude možné uplatnit slevu 10% z nákupu vín. Naši vinaři a jejich vína na vás čekají 2. květnovou sobotu 9. května od 10 hodin. František Koudela, předseda spolku VOC Znojmo.

0: První květnový víkend v plném proudu. Díky moc, že jste i teď před 13. hodinou s Hitrádiem City Brno a se mnou s Davidem. Možná výletujete, jedete autem, tak vás teďka nejlepším dopravním servisem z Brna a okolí rozhodně potěším, protože nám provoz nikde nekomplikuje, žádná nehoda. Tak jenom připomenu jednu uzavírku, a to sice most na Brněnsku mezi Opatovicemi a Blučinou. Tady probíhají práce na opravě mostu, takže je tady vlastně vozovka neprůjezdná, a to až do konce příštího roku, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu a jedete kamkoliv. Pokud byste měli nějaké problémy na vaší trase, tak budeme rádi, když se ozvete. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220. Za chvilku zprávy.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat. Až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: XXL Shopping Mania je v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
4: Hezkou sobotu od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Zpřísnění trestů za týrání lidí nebo zvířat ve společné domácnosti vláda zřejmě podpoří. Novela počítá se zvýšením minimální sazby vězení z půl roku na jeden rok. Horní hranice trestů se nemění. Kabinet má návrh v pondělí projednat bez připomínek. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požárů, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci buřňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 km přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy, uvedl to list The Guardian. No a italský tenista Jannik Sinner je ve 24 letech k nezastavení. Na Antuce v Madridu bude v neděli útočit už na pátý titul z prestižních turnajů Masters za sebou, což se zatím nikomu nepodařilo. Po pátečním postupu do dalšího finále řekl, že mu pomáhá překonávat únavu z náročného programu adrenalin z velkých zápasů.
5: Sucho a výstraha k požárům, to jsou věci, které byly zmíněné už ve zprávách, no a voda bude dál chybět. Markéta sice říkala, nebo Klára, pardon, říkala, že sice zaprší, ale tady u nás na jižní Moravě by nemělo ani zítra, ani pozítří. Dál čekejme slunečno a teploty i zítra k 25 stupňům.
2: Hit Radio City Brno.
5: A co čekat u nás? No tak samozřejmě kvalitní hity a hned v úvodu také změny v hokejové kometě. We'll be right back.

7 odchodů, 10 potvrzených příchodů, plus další posily v jednání a taky změna v trenérském štábu. Je toho fakt dost, co všecko se děje teďka v Kometě, no ale proto jsme tady my, Hit Radio City Brno, parťák nejenom váš, ale právě i Komety, a proto hezky přehledně vám teďka řeknu, kdo odešel, kdo přišel a hlavně, kdy nám to všecko startuje. Takže prosím pěkně, dál v Kometě nebude pokračovat Gašper Krošel, Red Holland, Tomáš Bartejs, Mára Dialoga, Šimon Stránský, Kuba Kos a Radim Ferda. A teď pozor, příchody a některá jména jsou nám samozřejmě velice dobře známá. Radek Kučeřík, Michal Kunc, Dalimil Mikiska, Maxim Čajkovič, Silvestr Kusko, dále novými jmény jsou taky Eugen Rabčan, Luke Vitkovsky, Richard Nedomlel a Robert Lejno. Co to vlastně vypovídá o těch odchodech, příchodech, co se týká řeči čísel, tak Kometě se vlastně podařilo kádr nejenom rozšířit, ale taky omladit, protože průměrný věk odcházejících hráčů je prosím pěkně 30,43 let a průměrný věk těch nových posil je 25 let. No a samozřejmě nesmíme zapomenout zmínit i změnu, co se týká trenérů, takže prosím pěkně, na lavičce bude stát majitel klubu Libor Zábranský, ze kterého se stane hlavní trenér, no a jeho asistenty Kamil Pokorný, Martin Erat, jo, slyšíte dobře, a také Jiří Horáček, netřeba představovat. No, tak to vypadá jako na velice slibnou sezonu. Věřím, že už pomalu a jistě se zháníte po permicích, co nevidět, nám to zase všecko vypukne. No a ono to uteče a věřím, že nás čeká opravdu vydařená sezóna. Nepředbíhejme, teď pojďme opět za muzikou, zítra jde asi ty Brno Gustavo Lima. Ale teď nejdřív Cyril a známý to remix starší písničky od Suzy Quatro a Chrise Normana. Hezkou sobotu všem.

0: Gustavu Lima. Roztančené sobotní odpoledne na Hit Radio City Brno. Tak co, jak se máte? No, někomu do tance a smíchu moc není. Ten včerejší prvomájový úplněk někoho úplně sundal. Má jako sílu, někdo to nevnímá, neřeší, ani neví, že nějaký úplněk byl, jiní jsou unavení, podráždění, bolí je hlava. Otázka je, jestli to ještě není z těch čtvrtečních čarodějnic. Tak či tak, já se tady budu snažit po celé sobotní odpoledne vás udržet ve formě, prostě aby vám bylo hezky. A jestli vám ještě zbylo nějaké volné místo ve vašich víkendových programech, tak vydržte, za chvilku vám taky řeknu, jak si ten víkend, sobotu, neděli ještě můžete užít z muziky. Kelly Clarkson už za chvilku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack it, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
3: Na proměnu Brna nemusíte mít super schopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu. Posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
4: Hey, this is Avril Lavigne.

už proběhla ve čtvrtek večer, že? V rámci pálení čarodějnic, potom včera zase prvomájové oslavy. No tak víkend by mohl být trošku klidnější, samozřejmě můžete vyrazit někam ven do přírody, zaposlouchat se do zvuku jara, zvuku ptáků třeba někde v lese. Každopádně já mám pro vás i sportovní pozvánky. Mám tady pozvánku třeba na fotbal. Já vím, že Zbrojovka už má jistý postup a že už úplně o nic nejde. Ale ještě zbývá odehrát několik posledních utkání právě ve druhé lize. No a tentokrát bude naším soupeřem Ústí nad Labem. Zbrojovka hraje doma, takže pokud nemáte plány na dnešní podvečer od 5 hodin na Srbské, můžete mrknout na fotbal. Bitva o Brno se chystá v areálu Hroch na Veslařské v Jundrově. Proti sobě se tady totiž postaví právě baseballisté Hrochů a proti nim brněnští Draci. Takže fakt jako velké brněnské derby, start za necelou půl hodinku, takže pokud půjdete na procházku právě Jundrov a tak dále, Komín, tak tam je moc hezky, můžete se projít kolem řeky a samozřejmě mrknout u toho i na baseball. Ať už si vyberete cokoliv, klidně dejte vědět, jak si to užíváte, a já vám posílám další pecky. Tentokrát jdeme do Českých Luhů a Hájů, kapela Poetika a jich Zkouším žít. Hned po nich Ed Sheeran a taky Dua Lipa. Pěknou sobotu.

jsem netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo. Když ta ozvěna tam u

škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu, víři v souběhu se zpět.

0: Nejenom George Clooney, ale už i Dua Lipa, která teď dospívala na Hitrádiu City Brno, bude značkou jedné známé světové společnosti. Je to značka, kterou máte možná i doma na kávovaru. Jo? Takže milovnice kávy, zřejmě tahle zpěvačka. Tom Walker, Sam Feld, Jonas Blue, no a pokud i vy si vychutnáváte sobotní odpolední kávičku, tak samozřejmě na zdraví, co se týká hudebního zákusku, tak o ten se postaráme my.
1: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
2: Potřebujeme obří mravence.
1: Svezeme ji na Jelenovi.
2: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
3: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz Siko
4: koupelny kuchyně. Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
5: Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak ho nem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

byl, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Vaše Hit Radio City Brno, David Stipka, Benjis, s vámi zůstává David Máčela, 14. hodina je tady za 20 vteřin a já nabídnu před dalšími zprávami kontrolu silnic, ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Naštěstí žádná nehoda, pouze mám tady doporučení a připomínku, že práce na inženýrských sítích probíhají až do konce června v Žebětíně v Brně v ulici Kamechy, tak tady počítejte s komplikacemi. Dobře dojďte, ať míříte kamkoliv.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Ať už jdete pro čerstvé pečivo,
3: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
1: nebo skvělou kávu. Pro prášek na praní,
3: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
1: nebo Bluetooth repráky.
3: Máme vše.
1: Nákupní centrum Královo pole, vaše pohodové nákupy.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
6: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezkou sobotu. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší nebo nižší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. Uvedl však, že s rozpočtovou konsolidací by kabinet mohl začít v roce 2028. V Česku se poprvé představí nejdrahší poštovní známka světa One Cent Magenta. Už koncem léta na výstavě v pražském obecním domě. K vidění bude i slavná převrácená Jenny. Hodnota exponátů se blíží miliardě korun. Samotná Magenta má cenu přes 250 milionů. Vietnam a Japonsko chtějí prohloubit spolupráci v energetice i v oblasti kritických surovin. Japonská premiérka to uvedla při návštěvě Vietnamu po jednání s tamním premiérem. Informuje o tom agentura Reuters. No a Kanada bude letos po více než 40 letech chybět na hokejovém Spenglerově poháru. Oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu. Výběr Kanady se Spenglerova poháru, který se ve Švýcarsku hrál poprvé už v roce 1923, pravidelně účastnil už od roku 1984.
0: Venku máme dál nádherně, měříme luxusních 25 stupňů, teda jak kde, ale kolem té 25 se to tak jako nějak pohybuje. Dívám se, že slunečno bude i zítra, sice už by se mohlo objevit na námi víc mraků, ale pořád to bude velká hitparáda. No a 23 na teploměru, tedy kolem této hodnoty bychom se měli pohybovat právě během nedělního odpoledne.
5: Hit Radio City Brno.
0: Alan Walker, Ray Dalton, Hozier, Enrique Iglesias. Mám pokračovat? No prostě bude to skvělý. I další hodina za námi. Hit Radio City Brno.

Posloucháte Hit Radio City Brno. No a být váma teď pozorně koukám v Brně po šalinách, protože dost možná vám tam někdo nechal vzkaz. Jo, tedy musíte narazit na tu správnou májovou šalinu, to je podmínka, jo. Ta májová šalina od včerejšího rána jezdí ulicemi a je polepená vzkazy na takových těch jakoby nalepovacích barevných papírcích. Dopravní podnik totiž měl výzvu, abychom jim posílali vzkazy pro někoho. Asi ideálně zamilované vzkazy, protože máj, lásky, čas, májová šalina, že dává to celé smysl. Otázka je, aby nedošlo k nějakým jako nedorozuměním, třeba aby někdo neposílal vzkaz jisté, já nevím, jo. Třeba, řekněme, vymysleme si nějaké jméno, jo. Je František, ten chodí s Klárkou a František chce napsat Klárce vzkaz nějaký, jenže třeba to bylo mířeno úplně někomu jinému. No, ano, může k těmto nedorozuměním docházet, ale věřím, že ty vzkazy, které teď zdobí tuhletu speciální májovou šalinu, tak dorazí těm správným lidem. Tak to je vše.

0: Španěl Enrique Iglesias ze sobotního playlistu Hitrádia City Brno. A mám na vás otázku, když jedete někam do zahraničí, na takový jako kratší výlet nebo na nějakou dovolenou do nějakého jako velkoměsta, a je jedno, jestli v Evropě nebo někde jako dál, na jiný kontinent, tak půjčujete auto nebo jezdíte městskou hromadnou dopravou nebo chodíte pěšky? Tak se zamyslete, protože já za chvilku pro vás budu mít žebříček 10 nejlepších měst na světě pro chození pěšky. Jo, tak pokud rádi chodíte pěšky, budu mít něco pro vás. No a pro milovníky muziky a velkých hitů Chinaski a Marquez za chvilku.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Ať už jdete pro čerstvé pečivo,
3: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
2: nebo skvělou kávu. Pro prášek na praní,
3: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
2: nebo Bluetooth repráky.
3: Máme vše.
2: Nákupní centrum Královo pole, vaše pohodové nákupy.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Hit Radio City Brno, Alex Voren, a jestli rádi cestujete a navštěvujete velká města, tak víte sami, že zorientovat se v nich dá někdy zabrat, ale některá města mají památky, super restaurace, umělecké skvosty a další věci, které chcete vidět, které potřebujete vidět hezky u sebe, pohromadě, prostě v docházkové vzdálenosti. To je za mě úplně ta nejlepší varianta, abych nehledal, jak jezdí městská hromadná doprava místních, nebo abych si nemusel půjčovat auto, tak prostě dojít si hezky pěšky tam, kde potřebuju, to je úplně za mě jako v topu. Za mě takovým městem je Řím, jo, tam se to dá hezky taky pochodit pěšky, co si pamatuju, nemusí to ani jezdit nějak jako šalinou nebo tak, ale ten v následujícím žebříčku, který pro vás teďka mám, není, jo, a ten žebříček je seskládaný z 10 nejlepších měst na světě právě pro chození pěšky, jo, na následující rok. Tak dobře poslouchejte, jo, kde

opravdu vyhrává v tomto žebříčku, jestli se dívám dobře, protože opravdu vévodí a je to nejpříznivější město pro pěší. Je to Mazec. A přitom jde o jedno z rozlohou i počtem obyvatel největších měst na seznamu. To je fakt neuvěřitelné. No, tak možná inspirace, kam vyrazit letos a kde se příliš... No vlastně jo, vlastně nadřete se, protože chůze pěšky dá zabrat, ale myslím si, že když půjdete pěšky a jedno, kde budete, v jakém městě, v jaké destinaci, tak si myslím, že to město nasajete úplně jinak, takže já vřele doporučuji. Teď, share, zítra, Dea City, Brno.

0: Takhle dobře, Hit Radio City Brno, dali jsme se One Republic a včera vlastně jsme prožili jeden z nejzamilovanějších dní, 1. máj, všechny třešně dostali jako pořádně zabrat, líbalo se o 106, dokonce i před naším barákem, protože my tam máme vlastně už odkvetlou, ne ani tak rozkvetlou, to bylo před pár dny, tu sakuru, prostě tu japonskou třešeň, takže i tam se zastavovaly zamilované páry. No, ovšem já jsem neměl radost dneska, když jsem odjížděl autem a já jsem nechal auto právě pod tímto stromem a teď už to teda vlastně všechno opadává, takže vlastně když zafouká, tak máte pocit, že sněží růžový sníh. No, měl jsem celé auto zasypané právě růžovými kvítky, které opadaly z těch stromů, takže jsem vytáhl normálně smetáček, který jsem měl naposledy venku v zimě, že když jsem zametal sníh z auta, tak teďka jsem zametal růžová kvítka ze svého auta, tak jsem si vybavil, že mi ta zima vlastně vůbec nechybí. I tohle dokáže napáchat jaro. Ale já mám radost z toho jarního sluníčka, z toho, jak to všechno kvete, takže já jsem s tím v pohodě. Adele, Robin Schulz, Fastboy, Krištof, ještě tyhle ty hity vám nabídneme určitě před 15. hodinou.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Věděli jste, že je MGZS nejprodávanějším vozem ve své třídě? Přijďte se přesvědčit proč. Rodinné SUV MGZS.
3: Nyní za akčních 440 9990 korun. Auto dobrovolný. Váš nový partner MG. Jihlava, Velké Meziříčí a Znojmo. www.autodobrovolný.cz.
4: Direkt pojišťovna vás zve na letošní první díl cyklistického seriálu Direkt Road Classics na Pálavě. Jízda skrze Vinařský ráj po uzavřených silnicích je na programu už 16. května a začíná i končí ve Valticích. Tak si ji nenechte ujít a buďte u toho s námi. Přejeme bezpečnou cestu do cíle. Vaše Direkt pojišťovna.
5: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
6: No jaké bys chtěla?
5: No přece ty z Baumaxu.
6: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
5: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Takhle zní Hit Radio City Brno 2. května v sobotu těsně před 15. hodinou. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, koukáme, jestli nám se něco už zase vyskytlo nebo ne. Normálně klid, žádná nehoda, já to tady ťukám do stolu, aby nám to vydrželo co nejdéle, tak snad jenom připomenu stavební práci, která probíhá až do konce června v Břeclavi, v ulici Veslařská, mezi křižovatkami s ulicemi Haškova a Fibichova, silnice je tady uzavřená, počítejte s tím. Vaše dopravní info, pokud něco je, volejte na 546 220 220.
1: Under Armour makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární baselayer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na Under Armour.
2: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: Je 15 hodin a jsou tady další krátké zprávy a Klára Zemanová, hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle serveru iDnes.cz půjde o jejich první osobní setkání od Babišova nástupu do funkce. Současná vláda i Babiš dříve Ukrajinu i jejího prezidenta kritizovali a mluvili také o zrušení muniční iniciativy. S prvními teplými dny jara vystrkují u hlavní silniční magistrály v centru Varšavy divoké kachny, zobáky z křoví. Dobrovolníci, kteří situaci sledují, zastavují hustou dopravu, aby umožnili ptačímu hejnu pokojně přejít, a to i s plným souhlasem policie, píše o tom agentura AFP. Spojené státy americké plánují snížit počet svých vojáků v Německu o zhruba 5 000. K redukci má dojít během následujících 6 až 12 měsíců, uvedla to agentura Reuters. V Německu teď slouží asi 35 000 amerických vojáků. A jdeme na sport. Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1-4 s Buffalem a vyřazení z playoff NHL. Sabres vyhráli sérii 4-2. Rozhodující sedmý zápas se vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, který byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.
0: Dál pokračuje slunečný den, slunečné odpoledne s hodnotami okolo 24, někde dokonce i 25 stupní. Zítřek nás zajímá, jestli neděle bude stejná, nebo jestli bude nějaká změna. Meteorologové nás strašili nějakou jako studenou frontou, ale nebude to žádná hrůza. Snad jen ty noční teploty nám klesnou, ale dívám se, že by i zítra mělo svítit docela dost sluníčko, během odpoledne nějaký ten mrak, ale pršet by nemělo, hodnoty kolem 23 asi úplně nejčastěji. No a začátek nového týdne, ten přinese také velice příjemné hodnoty kolem až letních 25 a polojasno.
3: Hit Radio City Brno.
0: Fotbalové mistrovství světa a velká poločasová soutěž, to bude téma úvodních minut. A k tomu muzika. Pěknou první květnovou sobotu vám od mikrofonu Hit Radia City Brno přeje David Máčela. A teď jiný David. David Guetta a Beberexa k tomu.

Hit Radio City Brno je to, co teď posloucháte, no a než se pustíme do dalších hitů, jedna velká věc, kterou teď řeší hlavně teda fotbaloví fanoušci, týká se to totiž největší letošní fotbalové události, a to sice fotbalového mistrovství světa. Kanada, Mexiko, Spojené státy americké, to jsou země, které budou šampionát hostit. V finále se potom bude hrát v New Jersey. A pozor, teď se dostáváme k té novince. Poprvé v historii by se měla o poločase uskutečnit i velkolepá poločasová show. Tak, jak ji známe z amerického Super Bowlu. Prostě ohňostroje, světla, plameny, dýmy a hlavně koncert nějaké velké hudební hvězdy. Napadá vás asi, kdo se toho ujme? Hovoří se třeba o kapele Coldplay. Takže nejenom fotbal, ale i koncert v rámci finále si fanoušci užijí, i já třeba Coldplay bych si nechal líbit, no ale teď, jestli je to jako dobře nebo ne, jo, názory se na to liší, ale jako proč ne? Je to asi jedna z největších sportovních událostí na světě, tak proč by si nezasloužila i skvělou show? Už to totiž není jenom o tom, co se děje na hřišti a to v jakémkoliv sportu, ale je to o práci s publikem, o atmosféře jako takové. Je to prostě show a i když půjdete tady na zápas v Brně, na jakýkoliv zápas, tak prostě nějaká show, doprovodný program, soutěže a tak dále k tomu je. Jasně, není to koncert, ale nějaký ten doprovodný program pro ty fanoušky za mě super. No, jak jsem říkal, názory se na to liší. Píše tady jeden frajer, že co kdyby se třeba na koncertech v jejich polovině odehrál poločas nějakého fotbalového zápasu, že by se jim to jako asi taky nelíbilo. No, tak jako takhle bych to asi úplně černě neviděl. A pak tady píše nějaký borec, že mu to přijde v pohodě, že se může klidně stát, že halftime show, tedy ta poločasová show, bude to nejlepší z celého finále mistrovství světa. No a pak tady mám názor, na kterém se asi shodneme a vlastně bych to tím celé uzavřel, že to je vlastně stejně jedno, co se bude hrát nebo dělat nebo odehrávat na ploše během finále o tom poločase, o té přestávce, protože jak bývá to zvykem, že? Tak co děláme o přestávce? No všichni se jdem vymočit a na pivo, že? Damiano David, Hit Radio City Brno.

0: filmová, Ellie Goulding na Hit Radio City Brno, za chvilku taky Mirai. Mimochodem, když je venku už tak jako skoro letně, tak taky už vyhlížíte a těšíte se na letní festivaly. Jeden z těch největších, nejoblíbenějších a vlastně řekněme asi z největší tradicí je Hrady.cz, festival, který my tady Brňáci máme nejradši na Hradě Veveří, že logicky, nebo u Hradu Veveří. Hrady.cz, to je festival, který vlastně nabízí s tou vaší vstupenkou festivalovou jít třeba i na prohlídku nějakého hradu, a nemusí to být jenom tady na Veveří, klidně si můžete udělat výlet i do Čech, někam jinam, nebo třeba na Bouzov, kde Hrady.cz taky probíhají, pokud se nepletu, tak třeba i v Hradci nad Moravicí, no a pak v Čechách třeba Bezděz, Stočník, Švihov, Kunětická hora, Hluboká nad Vltavou. Nechám na vás, každopádně pokud už se nemůžete dočkat, třeba když už teda tady mám v playlistu nachystanou kapelu Mirai, tak si myslím, že právě tenhle ten koncert jejich v rámci sobotního dne byste si neměli, když v tom 7. až 8. srpna, no a Hit Radio City Brno bude pochopitelně u toho. Za chvilku ptačí zpěv, vysvětlím po muzice.
1: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

den oslavit už teďka. No a slaví se tím vlastně návrat těch stěhovavých ptáků zpátky sem k nám. Tak jsem si říkal, že bych vám mohl dát takový jako ptačí kvíz. A nebo nemusí to být kvíz, může to být prostě potěšení našeho ucha, protože mě ptačí zpěv jako hrozně uklidňuje. Tak všichni poznáte asi tohoto ptáka. No, tak to je ten náš neoblíbený holub. No, tak co sýkorka? Jo, tak teď jsem se úplně ocitl někde v lese. Já jsem říkal, že to bude fungovat, že z ptačího zpěvu je vám vždycky strašně dobře. Tak pak tady máme brhlíka lesního. A co vrabec? Tak takhle dělá vrabec. A pro mě úplně největším překvapením je teda kukačka, protože já jsem myslel, že kukačka dělá kuku, kuku, ne. Tak tohle je prosím pěkně kukačka. Tak. Tolik ptačí zpěv přímo ve vysílání Hit Radia City Brno, pokud to chcete oslavit, jak se sluší a patří, a nechcete to oslavit jenom přes náš éter, tak doporučuji vyrazit ven a zaposlouchat se. Já se přiznám, že tady na brněnském výstavišti, jak máme opravdu jako super místo, tak vlastně hned za naším studiem malý parčík, spoustu zeleně, spoustu stromů, no a cvrlikání ptáčku, a já schválně stiším muziku, jestli to bude slyšet vůbec to cvrlikání. Pojďte. Ne, tak teďka zrovna se asi uklidnili. No nic, pouštíme Taylor Swift, Hit Radio City Brno a já se jdu zaposlouchat do ptačího cvrlikání. Hezkou sobotu všem.

0: opět jsme se ocitli někde na pláži, u moře, s drinkem v ruce, aspoň teda já to tak mám, když slyším tyhle ty rytmy, dali jsme si je i teď. Před 3:15 na Hit Radio City Brno. Sobotní odpoledne bude ve znamení i české muziky. Bára Poláková, čerstvá, maminka, další dítě přivedla na svět, tentokrát se Štěpánem Urbanem, s muzikantem. No a dáme si i Disturb nebo Maroon 5, každý si přijde na své.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: Potřebuješ projekt? Projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Česká hokejová osmnáctka bojuje o bronzovou medaili na mistrovství světa s Lotyšskem. Zatím vedeme 2-1, budeme dál držet palce. S Nirvánou jsme zakončili další hodinu sobotního odpoledne a budeme pokračovat v dalších hitech, ale nejdřív nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Ovšem ani tentokrát pro vás nic moc nemám, takže popřeju jenom šťastnou cestu. Jeďte opatrně a kdyby cokoliv, ozvěte se.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Mmm, čerstvé jako z Kauflandu.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Věděli jste, že je MGZS nejprodávanějším vozem ve své třídě? Přijďte se přesvědčit proč. Rodinné SUV MGZS.
5: Nyní za akčních 449 990 korun. Auto dobrovolný. Váš nový partner MG. Jihlava, Velké Meziříčí a Znojmo. www.autodobrovolný.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Je 16 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Hasiči zasahují u požáru lesa v Rynarticích v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. S hašením z výšky pomohou dva vrtulníky. Situace se sleduje. Volodymyr Zelenský telefonicky pozval Roberta Fica do Kyjeva. Fico naopak Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Podle agentur AFP a Reuters o tom dnes informovala Americká akademie filmového umění a věd. Ta prestižní filmové ceny vyhlašuje. No a teď smutná zpráva. Ve věku 59 let zemřel bývalý pilot Formule 1 a paralympijský šampion Alex Zanardi. Rodina uvedla, že odešel v obklopení blízkých. Zanardi závodil ve Formule 1 v 90. letech a později získal 4 paralympijská zlata v cyklistice.
0: Sluníčko a teploty nad 20 stupňů, to je něco, na co se můžeme těšit i zítra. Ano, mraku má být o něco víc než dneska. Dneska vymetená obloha. Vidím teďka normálně letadlo, jak prolítává nad brněnským výstavištěm, jenom čára, je krásně vidět. V každém případě, takže zítra 23, nejčastěji asi naměřená hodnota během zítřka a sluníčko k tomu. V pondělí už nějaký ten mrák, ale pořád hodnoty vysoko až k 25 stupňům. Nějaké první deště by měly dorazit až v průběhu dalšího týdne.
6: Hit Radio City Brno.
0: Tak co, ještě na vás čeká 100 000 korun, nebo už jsme je rozdali? Rozradím za chvilku, teď posílám Montit.

0: na co myslí Jasmin. Pět správných slov a 100 táců je tvých.
1: 100 táců je pryč. My už jsme ty prachy rozdali, jo. Ve čtvrtek dopoledne ve Snídani šampionů, tedy ne dopoledne, ale hned ráno mezi 6. a 9. hodinou, kdy jste hádali, na co myslí Jasmin, vítězkou je laťka.
2: Tak říkám budík.
3: Budík říkáš. Jasmin říká budík, kdybys to neslyšela.
4: Laťko?
2: Ano.
4: Jo! Konečně někdo, pane bože. Laťko, seš tam, ty jsi omdlela.
2: Ne, neomdlela jsem, ale třepou se mi ruce, třepe se mi hlas. Manžel se tady na mě směje,
3: máš tam,
2: nemůžu toho uvěřit.
3: Ty tam máš manžela u sebe, pane.
2: Mám, my jsme na dovolené, my jsme na snídaní.
3: A kde jste, Radovče?
4: Tak rovnou koupí další.
1: Krkonoších, jo. Teď dovolená v Krkonoších, v létě Vlaďka poletí i se svým manželem na Maledivy. Díky nám. Díky 100 tisícům, které si u nás vyhrála. Nebo bude výhru tajit?
2: Ne, nebude. Máme z toho radost, tak se podělíme o radost. Si pojedeme na dovolenou. Destinace zní obyčejně, ale chceme jet do Chorvatska, do nějakého takového toho domku na té pláži, tak asi to použijeme na tohle.
1: Ale jo, to zní dobře, takže nakonec Chorvatsko vyhraje u Vlaďky. Tak přátelé, já vím, možná teďka závidíte a říkáte si, já bych chtěl taky těch 100 tisíc, no já taky. No, ale nebojte, my zase brzo něco vymyslíme a zase budete vyhrávat.
0: Každý soutěžící ví víc než ten předtím. Na co myslí Jasmin? Každé ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: My Way od Calvina Harrise znělo Hit Radio City Brno. Možná, že zrovna chystáte první letošní grilovačku a třeba to má i důvod, slaví někdo narozeniny od vás z rodiny nebo z přátel. Co se brněnských osobností týče, já bych dneska rád zmínil oslavence Alexe Šupeniče, brňáka, českého šermíře, který má bronz z olympiády a vůbec jako placky ze závodu sbírá dál, daří se mu a co víc, je velkým vzorem pro mladé šermíře a taky trenérem. Má tady svůj kemp, každé léto ho pořádá a věnuje se tam mladým talentům. No a k létu vždycky patří i jeho velkolepá hvězdná šermířská exibice na Jakubáku, na Jakubském náměstí. Možná jste byli Alexův Summer Jam. Hit Radio City Brno si vždycky tuhle exibici nenechává ujít a věřím, že tomu tak bude i letos. No tak Alex Šupenič má dneska 32. Všenej i vám ostatním, co slavíte.
1: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
2: Na proměnu Brna nemusíte mít super schopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na CZ a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz
3: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
4: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
3: a poctivé pivo.

0: místních pivovarů.
1: Vysočina, to je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
0: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Nikolas Josef, tady Hit Radio City Brno. Teploty venku už skoro připomínají léto, ale všichni víme, že v létě před horkem je nejlepší ukrýt se v brněnském podzemí. A i když ještě není léto a nejsou venku ani zaplať pánbou ty úmorné teploty, tak já vás vezmu do vodojemů. A to s dvěma dámami, Hanou Bánovskou, mluvčí Ticu, a Barborou Ketovou, vedoucí koordinační pracovnice podzemí, které nás přišly v týdnu pozvat osobně na jednu velmi hezkou akci, která je v plánu hned po víkendu. A na své si přijdou fanoušci Hvězdných válek.

0: 19 hodin. Budeme ponechávat vlastně ten ostatní program, o kterém budu mluvit, ale ty koncerty už tam nebudou, ale bude pořád vlastně ty prostory budou naplněné hudbou, takže to není o tom, že by návštěvníci úplně o všechno přišli, protože bohužel ty koncerty už jsou kompletně vyprodané, ale ten program od těch 19, tak tam je to tak, že vlastně si budou moci znovu projít všechny ty vodojemy, kde bude znít hudba a hlavně si budou moci zažít i takovou zábavu, kterou by možná nečekali na vodojemech. Vodojem číslo 3 totiž bude zatopený mlhou a bude tam vesmírná přestřelka. Takže budeme počovat i světelné meče. Lepší by bylo teda, kdyby se všichni donesli svůj vlastní, protože samozřejmě svůj zbraň znají nejlépe. Ale kdyby náhodou se stalo, že někdo zapomene svůj světelný meč doma, tak jim půjčíme světelný meč, budeme po nich střílet, ale nebojte se, nebude docházet k úrazům, doufám. A následně ve vodojemu číslo 3B budeme mít ještě nafouklé planety, takže tím bych chtěla moc poděkovat planetáriu, které nám zapůjčilo modely. A aby jsme to vlastně doplnili, tak hudba Johna Williamse vychází z hudby například pana Kongolda, rodáka z Brna, anebo Gustava Holsta, který napsal Planety, takže ty zazní s planetami v podzemí.
1: Zní to báječně. Mimochodem, prý se nad těmito speciálními akcemi s filmovou tématikou ve vodojemech na Žluťáku uvažuje i dál. A není se co divit, o tyhle prostory se zajímali a zajímají dál i světoví filmoví producenti. Se kterou slavnou filmovou trilogii by mohla souviset další akce, i to nám dámy prozradili a hlavně nás pozvali i na další krásné akce, které zaplní celé léto. Dejte si záznam tohoto rozhovoru na našem webu. A teď Michála Šulteho, přímo z Hit Rádia City Brno.

nezastavitelné Sugar Babes na Hit Radio City Brno. To byla ryze dámská záležitost, tedy skupina složená jenom z dívek, teď ale dvě chlapská uskupení, ale nejde o muziku, nýbrž o fotbal, ale pozor, o malý fotbal. A teď nemyslím ten klasický hospodský fotbálek, který jsme hráli asi všichni, ale Superligu malého fotbalu, tedy v Brně máme tým Vikingů a ti v play-off této soutěže vyzvou Most. První špil Brno vyhrálo, teď se bude hrát u nás doma na stadionu malého fotbalu za Lužánkama. A pozor, to je i pro mě novinka, v malém fotbalu se nehraje na skóre, ale na body, takže jakákoliv výhra nebo remíza posouvá do semifinále právě Brno. Hraje se zítra od 8.

0: XXL Shopping Mania je v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
0: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: time. Na Hit Radio City Brno Ray Dalton na samotný konec této hodiny. 17. je skoro tady a ani tentokrát vás neochudím o nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, ale moc toho pro vás nemám. Naštěstí se nikde nebourá, ani žádná porouchaná auta nikde nestojí, tak snad jenom připomenu, že v Kníčkách v Brně, jak je rekreační ulice, tady probíhá rekonstrukce silnice a to až do konce května. Tak s tím je potřeba počítat, jinak nic. Vaše dopravní info volejte dál na 546 220 220. Dobře dojďte, ať jedete kamkoliv.
1: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
2: Potřebujeme obří mravence.
1: Svezeme ji na Jelenovi.
2: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
3: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90. A Soličelo Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání 22.4.
5: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
6: Vínečko, pohoda.
5: A slimáci jsou taky fuč.
6: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
5: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Hasiči zasahují u požáru lesa v Rynarticích v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zhášením z výšky pomohou dva vrtulníky. Situace se sleduje. Volodymyr Zelenský telefonicky pozval Roberta Fica do Kyjeva. Fico naopak Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Podle agentur AFP a Reuters o tom dnes informovala Americká akademie filmového umění a věd. Ta prestižní filmové ceny vyhlašuje. No a teď smutná zpráva. Ve věku 59 let zemřel bývalý pilot Formule 1 a paralympijský šampion Alex Zanardi. Rodina uvedla, že odešel v obklopení blízkých. Zanardi závodil ve Formule 1 v 90. letech a později získal 4 paralympijská zlata v cyklistice.
0: Ani zítřejší počasí nebude vůbec špatné. Meteorologové slibují 23 až 26 stupňů. Někde už sice bude víc oblačnosti, ale pořád slunečního svitu bude dost.
3: Hit Radio City Brno.
0: Jsme na startu další hodiny a taky na startu nového měsíce, který bude i ve znamení velkých sportovních akcí.

Dreams od Cranberries na Hit Radio City Brno. A možná, že vy sníte o tom, že čeští hokejisté urvou zlato na letošním mistrovství světa, nebo že Barča Krejčíková z Ivančic opět ovládne slavné tenisové French Open. Ano, máj je sice lásky čas, ale taky sportu čas. Květen nabídne opravdu hned několik velkých světových sportovních událostí. Hokejový šampionát začíná už za 13 dní. Ve Švýcarsku to bude rozlučka s trenérem Rulíkem a já věřím, že i hráči, kteří jsou spojení s Kometou, nám v repredresu letos udělají zase radost. Zmiňoval jsem tenisovou superstar z Ivančic, naši kamarádku Barboru Krejčíkovou, nejenom ona, ale i minimálně dalších 12 českých tenistů a tenistek si letos zahrají na antukových dvorcích v Paříži. Roland Garros startuje až ke konci května, 25. No a pak má tenhle měsíc ještě něco pro fanoušky cyklistiky, série extrémních horských dojezdů v italských Dolomitech v rámci slavné Giro d'Italia začíná už příští týden. Na své si přijdou v květnu i milovníci F1ček, po 5týdenní pauze sezóna pokračuje a to už tento víkend v Miami, 24. se potom pojede v Kanadě. Mimochodem, i tady v Brně sport nebude na ústupu během tohoto měsíce. V play-off Národní basketbalové ligy bojují basketbalisté Basketu Brno. Fotbalovou zbrojovku už jako jistého mistra a postupujícího do nejvyšší soutěže čeká ještě 5 špílů, z toho ten první už dneska doma s Ústím. No a můžete vyrazit i na baseball, na hrochy nebo draky. No a na čem já jsem nikdy nebyl, tak to je třeba rugby. A i tenhle sport můžete v Brně obdivovat. Jako myslím, že tahle bohatá květnová sportovní nabídka musela každého sportovce chytit za srdce, ale trochu se bojím, že spíš se budeme po tomhle měsíci chytat za hlavu, až se budeme divit, kolik budeme platit za elektřinu, když budeme pořád vyvalení u televize.

Tahle písnička má název DNA. A jestli máte ve svém DNA sport, tak vás musel potěšit ten velký seznam sportovních událostí na květen, který jsme tu na Hit Radio City Brno před chvilkou probrali. Na své si ale přijdeme i v červnu. Vím, je to ještě za dlouho, ale bude to něco, čím bude žít celé Brno, celé Česko a celý svět, protože na Masarykův okruh se vrátí po roce slavné mistrovství světa silničních motocyklů. A já už se potom středečním rozhovoru s Filipem Salačem, ano, měli jsme ho tady, živě, ve studiu Hit Radio City Brno, nemůžu dočkat. Ze kterého místa bude ten nejlepší výhled? I to nám Filip Salač jako jediný český účastník šampionátu poradil. No a dostaneme se k tomu hned, co dohrají Owl City, Lucie a Lady Gaga.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Světlušky od Oval City rozzářily sobotní playlist Hitrádia City Brno. Playlist, který doufám baví i Filipa Salače, motocyklistu, který se pere s těmi nejlepšími jezdci v nejslavnějších závodech silničních motocyklů. I na muziku přišla řeč ve středeční

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Hit Radio City Brno. Tohle vám hrajeme nově.

0: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
1: Na proměnu Brna nemusíte mít superschopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu. Hey.

0: která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

mizí v ruce. Jsem za sumraku buše, její duše.

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem, hercem, hercem.

0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.